počúvate, this is Skytech. Fantastický numer, Creamy Colorova, Annihilation. Tuž předtem, Rezone, MGE i Michael Chodo s numerem Transition. A už za chvíle, trošičke oldschoolových vibe'ov, Kreider i Ascension. Dajte głośniej.